O, detský oči, krievte v sebe nebesno kadče. Rumeno krvie tečeše v žili, v radosť bez počinu. Kaj oko detsko natopi zemia, gorod svetnik na razlista prolet, kaj krvta vrela rastopi slana, crvena roza zakiti polet.